0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci dosáhne podle odhadu až na 400 milionů korun. U požáru zasahovalo přes 100 hasičů a měli vyhlášený i třetí poplachový stupeň. České bojové letouny Gripen kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic. Monitorovat vzdušný prostor NATO zasahovat nakonec nemuseli. A podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů anebo pokusů o ně. Teploty budou dnes kolem 24 stupňů Celsia v denních maximech, na horách to bude jen kolem 15. Počítáme s tím, že bude spíše polojasno až jasno a čeká nás slunečný den, místy se ale můžou objevit také mlhy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny NATO. Ty se konají teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy se mají tvořit v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci stále vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svoji službu. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. Teploty v sobotu budou až 24 stupňů Celsia, čeká nás poměrně slunečný den, na horách teploty budou jen kolem 15 stupňů. Místy se můžou vyskytnout také mlhy.

0: Bosman, to jsou...
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci dosáhne podle odhadu až na 400 milionů korun. U požáru zasahovalo přes 100 hasičů a měli vyhlášený i třetí poplachový stupeň. České bojové letouny Gripen kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic. Monitorovat vzdušný prostor NATO zasahovat nakonec nemuseli. A podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů anebo pokusů o ně. Teploty budou dnes kolem 24 stupňů Celsia v denních maximech, na horách to bude jen kolem 15. Počítáme s tím, že bude spíše polojasno až jasno a čeká nás slunečný den, místy se ale můžou objevit také mlhy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny NATO. Ty se konají teď o víkendu 19. a 20. září. Zácpy se mají tvořit v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situace stále vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svoji službu. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. Teploty v sobotu budou až 24 stupňů Celsia, čeká nás poměrně slunečný den, na horách teploty budou jen kolem 15 stupňů. Místy se můžou vyskytnout také mlhy.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci dosáhne podle odhadu až na 400 milionů korun. U požáru zasahovalo přes 100 hasičů a měli vyhlášený i třetí poplachový stupeň. České bojové letouny Gripen kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic monitorovat vzdušný prostor NATO, zasahovat nakonec nemuseli. A podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů anebo pokusů o ně. Teploty budou dnes kolem 24 stupňů Celsia v denních maximech, na horách to bude jen kolem 15, počítáme s tím, že bude spíše polojasno až jasno a čeká nás slunečný den, místy se ale můžou objevit také mlhy.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Čtyři ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci dosáhne podle odhadu až na 400 milionů korun. U požáru zasahovalo přes 100 hasičů a měli vyhlášený i třetí poplachový stupeň. České bojové letouny Gripen kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic. Monitorovat vzdušný prostor NATO zasahovat nakonec nemuseli. A podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů anebo pokusů o ně. Teploty budou dnes kolem 24 stupňů Celsia v denních maximech, na horách to bude jen kolem 15. Počítáme s tím, že bude spíše polojasno až jasno a čeká nás slunečný den, místy se ale můžou objevit také mlhy.

0: víkendové ráno a tady už je další muzika do další hodiny po 8. Man at Work. Těšit se můžete také na českou kapelu Poetiku a jejich Půlnoc. Začátku hodiny Karel Zich a Alenka v říši divů.
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by zblou prašnou.
0: A my se podíváme, jaké nás čeká počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak podle předpovědi meteorologů by na sobotu mělo být poměrně slunečné počasí, a to bez deště. Co se týče teplot, tak ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů Celsia a v 1000 metrech a na horách naměříme 15. A v sobotu má být převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. A slabý přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Po ránu a večer místy mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádio Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina raní, sobota 19. září a s vámi už Libor. A v této hodině bych s vámi rád vyrazil na jednu úžasnou bitvu, která bude probíhat po celý tento víkend. A tak nechte si to jako překvápko za chviličku, ale teď muzika. Karel Zich a Alenka v říši divů. Přeji krásné víkendové ráno s Rádiem Bonton.
1: Zadrzał zwierz,

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Tak tohle jsou Men at Work Down Under na Radio Bonton. Teď tady mám pro vás jednu milou pozvánku, o které jsem už hovořil na začátku hodiny. Říkal jsem vám, že půjdeme na velkou bitvu. Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře z roku 1620 proběhne a dnes i zítra na Bělohorské pláni na Praze 6. A kromě samotné bitvy bude pro nás v oba dny připraven doprovodný program a tržiště. No a jak vypadá program? Sobota a neděle na hlavní scéně. Ve 12 hodin se otevře tržiště, pak půl hodiny na to je přednáška Vojsko a jeho organizace v 17. století. Dresura koní, hudební skupina Krakyš a taky taneční skupina Iris a přednáška Bíla.

Je sice ještě krátká doba před polednem, ale já bych vás rád pozval na jeden úžasný festival do jižních Čech a jíme jich v Českých Budějovicích. A spolek Jíme jich přiváží opět do Českých Budějovic street foodový festival, který tu dosud chyběl. Akce se koná právě dnes a bude plynule navazovat na farmářské trhy na Piaristickém náměstí od 11. hodiny až do 16. odpolední. No a na co se můžete těšit na tomto festivalu, tak můžete v prostorách dominikánského kláštera vychutnat širokou škálu kvašených produktů od sýrů po sajdry, doprovázené jídly z předních jihočeských restaurací a také stánků s lokálními produkty. Tohle všechno na jednom místě, dominikánský klášter Rajská zahrada v Českých Budějovicích. No a teď už nebudeme jíst, ale budeme poslouchat muziku, protože jsem pro vás nachystal další Vašek Neckář, Emmy McDonald a nebo Michal David. Zůstaň a neodcházej. Přeji vám příjemný poslech a hezký den s Rádiem Bo.

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Jste s Rádiem Bonton o tomto víkendu, tady mám pro vás spoustu zajímavostí, třeba jedna je, že nejtěžší není zhubnout, ale nepřibrat zpátky. My to víme, alespoň my, kteří jsme zhubli, mně se to povedlo za rok sundat asi 46 kilo a teď bych nerad přibral. Je prý 6 klíčových návyků, jak na to, abychom udrželi tuto váhu. Tak tím prvním pravidlem je, jeste pravidelně. Stravování 3x nebo 5x denně vyhovuje většině z nás a měli bychom přizpůsobit právě tu stravu pravidelnosti. Hýbejte se, hýbat byste se neměli zapomenout, protože pokud jste sundali kila právě pohybem, ať už na kole nebo pěšky, tak bychom v tom měli pokračovat. Každý den si najděte pár kroků navíc. Važte se, abyste měli pod kontrolou svou váhu a další věc, neuklidňujte se jídlem. Pokud jste v emočním vypětí anebo nervózní, tak rozhodně to jídlo vám nepomůže. Navíc můžete zase přibrat. Spolupracujte s odborníkem a taky nehladovte a nedržte dietu. Pokud si myslíte, že nestíháte sportovat a že byste přibrali, tak rozhodně nedržte dietu, to tělo potřebuje jídlo pravidelně a pokud to nedáte, tak se na to vykašlete. Teď už další muzika na rádiu Bonton. A bude tu Taylor Swift, Blank Space, úžasná věc a taky skvělá Easy od Petra Reska. Přeji vám příjemný poslech.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: víkendu ladíte rádio Bonton a přiblížila se nám 9. hodina. Po celé tady s námi bude kapela Slza. Jejich katarze a taky ksinul jejich terapie.
1: Možná blázen jsem a vůbec nevím, která by, a jak zdá se všem, pomůže mi jen terapie, ale než si...
0: A na startu hodiny čeká Whitney Houston. No a my se v tuhle chvíli podíváme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká dnes? V sobotu 19. září tak bude převážně polojasno a ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat od 19 do 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 a foukat bude slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti od 2 do 6 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 9. hodina, už jsem to říkal, sobota 19. září. No a já tady v této hodině mám pro vás další pozvánku, tentokrát na velkou pouť, kde si budeme užívat program pro děti, pouťové atrakce, burčáková slavnost. No je tam toho spousty, ale teď už muzika. Support Lesbians anebo Whitney Houston.

0: Tetína. Tady nás čeká svatoludmilská pouť. Na Tetíně se koná od pátku 18. až do zítřka, do neděle 20. září. Program nabízí poutní mše, koncerty, trhy, burčákovou slavnost, taky pouťové atrakce, výstavy i program pro vaše děti. No a co se týče skupin, tak ty jsou také objednané. Tak třeba na sobotu je připraven následující program. V sobotu bude otevřené Muzeum Tetín a expozice těžby vápence od 9. až do 17. hodiny. Taky jsou připravené tetínské trhy v centru, koncert kapely Epidemie, dětské vinobraní u vinotéky, divadlo pro děti a taky burčáková slavnost s hudebním programem, anebo koncert kapely Lucie Revival Country Folk Bluegrass u vinotéky. A také se můžete těšit na mažoretky. Tohle všechno tedy na jednom místě a já věřím, že tu zábavu si užijete maximálně. Teď už další muzika na rádiu Bonton. Laid Back, Sunshine Reggae, anebo Xindl X a Terapie. Přeji vám příjemný poslech rádia Bonton.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

Je sice ještě krátká doba před polednem, ale já bych vás rád pozval na jeden úžasný festival do jižních Čech a jíme jich v Českých Budějovicích. A spolek Jíme jich přiváží opět do Českých Budějovic street foodový festival, který tu dosud chyběl. Akce se koná právě dnes a bude plynule navazovat na farmářské trhy na Piaristickém náměstí od 11. hodiny až do 16. odpolední. No a na co se můžete těšit na tomto festivalu, tak můžete v prostorách dominikánského kláštera vychutnat širokou škálu kvašených produktů od sýrů po sajdry, doprovázené jídly z předních jihočeských restaurací a také stánků s lokální produkty. Tohle všechno na jednom místě. Dominikánský klášter Rajská zahrada v Českých Budějovicích. No a teď už nebudeme jíst, ale budeme poslouchat muziku, protože jsem pro vás nachystal další Vašek Neckář, Emmy McDonald anebo Michal David. Zůstaň a neodcházej. Přeji vám příjemný poslech a hezký den s Rádiem Bonton.

0: sobotu, už máme 10. hodinu a s ní další porci krásné muziky, třeba Karla Gotta.
1: Víc stále mlad, to bych si přál, víc stále mlad.
0: V této hodině uslyšíte i dvojici Pavel Celta a Pokáč a jejich písničku.
2: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád.
0: A na začátku hodiny čeká skupina Queen, Radio Gaga. A my jdeme na počasí.
3: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jak dnes bude prý převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně čekáme mlhy. Nejvyšší teploty se dnes budou v sobotu pohybovat od 19 do 24 stupňů Celsia. A v 1000 metrech rtuť teploměru vyleze pouze na 15. A foukat by měl slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. A rozptylové podmínky jsou většinou dobré až velmi dobré. Tolik počasí a jdeme na písničky.
3: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, písničky si dáme už za malý okamžik, ale teď vás zvu na hasičský bál a ples a já nevím co všechno, protože hasičská technika, pokud vás zajímá, tak můžete tuhle techniku obdivovat na festivalu a kde, no tak to si řekneme už za malý okamžik. Ale teď muzika, skupina Queen a Radio Gaga. Přeji vám krásný den s Rádiem Bonton.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: stále ladíte Rádio Bonton v sobotu 19. září. No a já tady mám pro vás pozvánku na hasičský festival na Kamencovém jezeře v Chomutově. Bude to úžasný, pokud máte rádi hasičskou techniku, tak si přijeďte užít netradiční akci, která nabídne celodenní program a rozhodně si budete vybírat, protože hasičský festival nabídne bohatý program pro všechny návštěvníky. Bude tady veškerá hasičská technika od historických unikátů po moderní speciály. No a to není všechno. V průběhu celého odpoledne proběhne několik koncertů a soutěží ve vaření poctivého hasičského guláše. Na akci přijede více než 30 hasičských sborů, nejen z České republiky. Festival bude slavnostně zakončen hasičskou fontánou nad jezerem. Půjde o unikátní vodní show, ve které se spojí voda, tlak a světelné efekty. Tak pokud máte rádi tuhle tu techniku, tak vyražte na hasičský festival a užijte si ho v plné parádě. Teď už další muzika na rádiu Bonton a věřte, že máte z čeho vybírat. Před chvilkou Alphaville, Forever Young, a no a za chvilku Karel Gott, Být stále mlád, taky Enya a nebo Pavel Calta a Pokáč s písničkou Právě teď.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek

Pokud máte rádi koně a jste milovníci nebo milovnice koní, tak můžete vyrazit na jednu úžasnou výstavu. Jedná se přímo o mezinárodní výstavu koní a veletrhu všeho, co k ním patří. Jedná se o 33. mezinárodní výstavu v Lysé nad Labem. A právě už od pátku až do neděle je určena všem příznivcům jezdeckého sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu koní. Pokud máte rádi koně, tak je to jedinečná příležitost se podívat na plemena koní, kterých bude na výstavě ustájeno více než 120. Taky vás potěší teplokrevná, plnokrevná, chladnokrevná, sportovní, historická i malá plemena, poníci a miniaturní koně, ale i plemena oslů. Pokud tedy máte rádi čtyřnohá zvířata, na kterých se dá i jezdit, tak vyražte na mezinárodní výstavu v Lysé nad Labem a kůň 2026 bude váš. A teď už Turbo a Hráč na Rádiu Bonton.

0: sobotu v 11 hodin ladíte Rádio Bonton a po celé tu s námi bude třeba Ilona Čáková. A k ní se přidají Bára Basiková a Monika Absolonová. Teď královnou jsem já. A taky zaspívá Lucka Bílá. A hodinu odstartujeme skupinou ABBA. Money, money, money. Jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes bude sobota převážně polojasná, dopoledne místy až jasná a lokálně čekáme mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat dnes od 19 do 24 stupňů Celsia a v tisíci metrech a na horách naměříme 15. Foukat by měl slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí na Radio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Posloucháte Bonton, máme tady 11. hodinu dopolední, sobota 19. září. No a v této hodině vyrazíme na Vinobraní, kde bude Adam Mišík, no a také spousta zábavy. Za chviličku vyrazíme, ale teď už slíbená ABBA. Money, money, money. Přeji vám krásnou sobotu ve společnosti Bontonu.

0: je kapela Police a Sting. A teď jsem se chtěl s vámi podívat na vinobraní a nepojedeme na Moravu, ale zůstaneme v Praze. Protože vinobraní probíhá na Grébovce. Pro někoho Grébovka, pro někoho Havlíčkovy sady, všichni ale mají na mysli jedno, Dechberoucí park v Praze 2. A ten každoročně se stává dějištěm vinobraní na Grébovce a letos na Grébovce jsme právě dnes. Největší pražské vinobraní v Dechberoucím parku Grébovka, to jsou vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa, tradiční řemesla a především jedinečná možnost vyrazit si společně s přáteli anebo rodinou. Pokud tedy chcete vyrazit právě na tento program, v Havlíčkových sadech na vás čeká od 13. až do 20. hodiny spousta koncertů, třeba Adamišík, 100 zvířat, no a slavnostní zahájení a křest vinice, úžasné divadlo fyziky anebo Petr Špatina, show na skleněnou harfu. A je to ještě mnohem víc, ale pokud vyrazíte tedy do Grébovky, tak si užijete krásné vinobraní právě dnes v Praze. A teď už další muzika na Bontonu, bude tady Jana Kiršner, taky kapela U2 a Jeleni, klidná jako voda.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Jste s Rádiem Bonton a protože víkend je spíše o pozvánkách a o tom, kam si kde co užít, tak vás zvu na slavnosti Cibule do Račetic na sever Čech a cibulové slavnosti na Ústecku slibují bohatý doprovodný program v podobě hudebního festivalu, taky jsou tady ukázky zemědělských strojů anebo atrakcí pro děti. Celé to odstartovalo v 10 hodin a až do 8:45 do večera můžeme navštívit tento 11. ročník akce pořádané občanským sdružením Přátelé Račetic. Festivalují areál slavnosti Cibule, Račetice je připraven a můžete se těšit také na spoustu cibulových pokrmů, farmářský jarmark a na další gastronomické zážitky. Tak pokud máte rádi cibuly a vůni cibule, tak si to užívejte dnes v Račeticích. A teď už další muzika na Bontonu. Eva Hurichová a Jan Neckář, Já přijdu, taky Alex Warren a nebo Iveta Bartošová, Dej mi ruku. Tak vám přeji příjemný poslech a krásný den.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Máme tady pravé poledne na rádiu Bonton a s ní i další nabídka hudební do té další hodiny po 12. Zpěvačka Pink. Písnička Huňu, taky David Stipka a Bungees a Eva Farná. Dobré ráno, milá.
4: Dobré ráno, milá, dnes celou noc byla.
3: A nebo Dalibor Janda, Hráli jsme Kličkovanou.
5: Hráli jsme Kličkovanou, víc to znáš.
3: A my jdeme na počasí.
0: Radio Bonton, počasí.
3: A dnes má být sobota převážně polojasná, a dopoledne místy až jasná a lokálně čekáme i mlhy. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů Celsia, na horách pak 15. A foukat bude slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. No a co se týče rostylových podmínek, ty jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí, no a protože už máme čas oběda, tak vám přeji z rádia Bonton dobrou chuť a těším se už zítra ráno v 8 hodin na stejné frekvenci, na frekvenci rádia. Bonton. Hezký den vám všem přeje Libor Weber.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, Evi. Ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Datart uvádí.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Znalými kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Hrozně ráda máš ten grill tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček

to je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

هستم چی نه بایدیم یک کرچی شرمه ایا ویم سوه.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Česká armáda poprvé veřejnosti představila svůj nový letoun Embraer C-390 Millennium. Návštěvníci si ho můžou prohlédnout na dnech NATO v Ostravě. Stovky lidí zamířily na Pražský hrad za českými korunovačními klenoty. Výstava ve Vladislavském sále potrvá do 28. září a vstupné je zdarma. A fotbalisté Mladé Boleslavi porazili Brno 2-0. V neúplné tabulce první ligy se tak posunuli na třetí místo. V neděli pak bude oblačno, odpoledne a večer na většině území také zaprší. Teploty 17 až 22, na jihu a východě až 24 stupňů Celsia.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Z Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Boršice ze Zlínského kraje jsou vesnicí roku 2026. V celostátním finále uspěli mezi téměř 250 přihlášenými obcemi. V Mnichově odstartoval 191. ročník Oktoberfestu. Největší pivní slavnosti světa potrvají do 4. října a očekávají přes 6 milionů návštěvníků, včetně Čechů. Letos si za pivo ale opět lidé mírně připlatí. A fotbalisté Liberce remizovali s Artisem Brno bez branek. Slovan se bodově dotáhl na vedoucí Slávii, ta má ale zápas k dobru. Dnes bude oblačno, odpoledne a večer na většině území zaprší. Teploty budou kolem 17 až 22, na jihu a východě země až 24 stupňů Celsia.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.